0: a on je stále ten istý, rovnako svetlý, tienistý,
1: tienistý,
0: a jeho prúd i jeho kal nemenia svoje znaky.